0: 不行，他也不好投，他投给你直接打掉就行啊。咋打的呀？
1: 红虎应该现在还是一进啊。小飞对自己刚才这次击打也非常满意，确实打得不错。他这个弧啊，让捷克队很难受。
2: Já se bojím, že tady mu to tam vede.
3: Jasně, no. Chodit sem, tak...
1: Ta teď nemůže jít kvůli na to... na tři kvůli jedné kvůli jedné kvůli kvůli. Ta teď nemůže kvůli jedné kvůli jedné kvůli. A potom kvůli dvě kvůli.两分签我们之后，我们必须得通过一个弧去解决掉两个，如果解决不掉的话，他就能拿两分。但他投呢，也有一定的难度。得投赢我们二进的这颗黄弧，所以得在黄圈以里。
2: Ale to nechci dobrý, je to, přijde mi to stejný jak sem.
0: Stejný jak sem?
2: Přijde mi, že jo, že by to docela klouzalo.
1: Ta žeho tou za hrančer jí lí, zai zhongxian jou ce, zhen hu xia bér bảo hu qi lái de hua, zhongu dui zhe jí hai zhen de bu hao qi kong zhi jie ge dui na liang fen.
2: Let's go. Fajn, dobrý směr. A stý, tý plus. A som. OK, a som chcem. Fajn, kovíc.
4: Plná čtyři, buďte u ní. Brzí vám. Jede
2: vlastně dobrý. Let's go.
4: Sedm.
2: Jsem dobrý.
4: Sedm.
2: Martin,
4: výlko, jenom výlko.
2: Já jsem trochu víc. Ne, fajn, dobrý.
4: Ty plus.
2: Osm. Jenom výlko, Lukáš. Osm. Lukáš a oba. Oba, oba, oba, oba.
1: Oh, 这个壶投的还不错。
2: 哦、
1: oh, ，应该说完成的非常好啊。你看这样的话，中国队可以去解决他现在二进的这颗红，但是他解决不了一进的那颗红。
2: Bojím, že tam má.
3: Chtěl to níž, no.
2: Needed to go on.
5: 顺时那边红球漏一点。
3: 漏一点，但是不太好打。
0: 那如果你小野鸡打完之后，咱两个头全溜前面，他不好投第二分。
3: 也是哈，
0: 对吧？
3: 他太大劲，他好投第二分。
0: 嗯。
3: 九秒。十秒打也够用。
0: 十秒。
1: 嗯。这队友提醒之后形成了一个小力量的击打，小力量击打之后，我们两颗壶都搭在这个黄圈上，其实压缩了捷克队去投拿第二分的难度。
3: 但小劲儿不行啊，小劲儿打他那啥，就大力来吧，大力来吧。
4: 小劲儿容易出不去，
0: 他就一点多边，
3: 九秒，
4: 小劲儿容易出不去，先给他打掉，出不去的话。
3: 对，先打掉就行。
1: 那就如果大力打掉的话，对手投拿第二分的难度就会减小。但是呢，像小费说的，他过来看了看，你如果小力量打的话，一旦打不出去，对手有拿三分的机会，所以还是保险一点吧。这样的话就等于是把中区有点半敞开了，捷克队最后通过投一个啊去拿两分。那刚才捷克队也是往里投了一个，所以他还是有手感。
2: Pojď. Směrem, dobrý. Zkuste směrově.
6: Spadaš tam je. Jsem tam.